0: Sportgeber.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
0: Sport. S Janom Reoria.
2: Karawana dumpersportovcov je svoje stane a svoje vubedžovansku čaru dženca a jutce horkach natvariva. Programovej dypkaj dženca sobotu rikate od popodňu 4 techniske přeprovovanie dumporov a od večera 6 prinie kvalifikacijske behy. Programove dypky jutce nedželu 1 dalše kvalifikacijske behy, napo 2 behy vo nimske dumporove mištorstvo a napo 4 vubedžovanie s liliputami. Aktualne stavu cokonem hodnočenju prinemestno Filip Kral Rožant 2,5 dypkov, druhé mestno Markus Donat Bačon 0,5 dypkov a ceče mestno Paul Domš Zejce 8,4 dypkov. Přijotovanske koparske R nedželu raje so v Kroščicach dvojce, od jednačich reka druhé mustu SJ Kroščice přečo druhému mustu natvara Nemske Bazlice a od 2 v rajnych plánach serbski derby SJ Kroščice SJ Nebelčice. Zatkula Bičtura pozastanje ponželu v lesnej kupjeli v Kulovje, zetkanje večer na po 6 start po hodžine pozdžišo.

0: Napůsed mi chyžojem.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Milan Grojlich.
2: Nowa Vukovanska straža v Zdžiri meješe svojim prvním měsacu v službě niedže 100 zasadženjov. Kajž zdžili krajnoradny zariad v Budišinje, sú to niedže 3 zasadženja v obdžin. Počensnišo je Zdžirianska straža, kotraž je nimalie 2 milióna euro pvačiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vuhotovaná. Dalša Vukovanska straža má hač do kletušeho lieča v Zijicach nastač. Za ňu se v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota Horny Vúžice vúskutkuje so tež na reky, pegle Šprevie, Nise a Čornoho Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými dátami, zdieľi krajne zariadca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvíľuje na 26 cm vode. Dešť za švrtňo na piatú situáciu rekách voložil neje. V Hornej Vúžice je ličba bezdžilných znova přibírala. Jako příčinu menuje Budyská agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubanského leta a z 20. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu byl v regióne Budyskej agentúry niedže 20 tisac ľudí bezdživa, štož je niedže 360 jacáč v júniu. Kvota bezdžilnosti vosta ze 7,4% na samsným nivove kašloni tutým času. Miesto Vojarece svojich vobedlerijov vo Čensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž mieščanský zariad zžili, sú prvý tak menovaný newsletter za nímale 20 tisac domiacnosť, čo přijotovali. Na informácijským letaku, ktorý štyknú každý domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja v prichodžeme s druhým téme kaž štorský stav pri novomieščanským fórume, nové elektrobusy abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je si čera niedže 20 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdieľi organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu my s nimi v obdielnice medzinárodného letného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov doj čare z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu my s druhým pri dome založeria domovina Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu zromadne Kirluš a v Šulckým muzeju v Stroži. To bych upovězd ček, když nám akáče tež na naši internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane zväčša pomročeno, vo sebe poponiu, tež švíjele abo nevedra, 23 do 23 stopňov zmijeme.
0: Buče sú široké a svobodné, dobrú jezvu do džensnišie je soboty.
1: Serbský rozvoz.
0: A přizvče so rade, ili mače nešto na útrobe přes telefon, přes chat, cí menšine po nabu sedmiche.

0: Dovič Mečino posedeme hier včera bische mezinarodne dzień neušidnych a skurilnych instrumentov a kotre tajke znaječe, abo tež neznaječe. Siman Hiduška vám nikotre predstají.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Najspodživnejše a drietež najzajmavše vecky nastanú, když hudžbnici ve svojej remieslnickej svobode žane ranice neznaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerau. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmieniu. A tak nekak to potom klinčí. Když svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škúli dživné instrumenty vúspytal. Popravom je on znatý ako fantastický hudžbník na 6 strunách. Na jednom koncerte 2007 pak zapíska na tak menovaný Picasso gitarie, kýž v obstý z 2,4 citrúnov. Klinči ako by celá skupina hudživa. Ve opravdžitosti pak je to jiničký hudžbník sám.

0: Stolet pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vulke kamienie bieše. Tyž s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastal tak menovaný hydraulofón, kýž vúpada kešteka píščovka. Z džirkou beží voda a když tu te zadžeržíš, nastanú riane melodie. To pak je kytro pancata vecka. Zavisče so tyž pola vás doma. Nekotre škúli hišče neodkryté instrumenty kovaja.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: No, také hulky instrumenty, šako máte tiež doma stejo, když vodblido resneče. Vum. No, to kajš, bubon. Vy menšinie do bielk na vosom je.

0: Ja, nicht eher so, ja, wer da wut drauf war, Menschen noch ein bisschen knabbersam, ja, komm, ja, täuschter Luigi, so, nagole, so, schwick war, a, so, naturu, serbske Impressie, go, wo, go, wo, malisch jetzt, boda, wo, pschewa, je, skupinu, Lucian Kabelfürst, da je, Motivator. No, hoi, gnische Kabelfürster, dokal, a, dżeras, če se, dojeli, a, stos, če, šitko, doživili.
1: Muss man jensan riara turu mieli, kotrasche wiedwa przez Brzezinku, dziś je Arnoš Bart, prini przetse da domowine bydliu, a ludzie se mieli miestem też jeszcze stajne dopenić jeden quiz, na przykład gdzie jest Arnoš Bart narodził, što je on činił dobro za Serbu, domowinu zaujet, aby je předseda, no. A Jara Nujace by za mě, že jsme v Klukšu, v církvi zpěvali Laudato omisientis. A církone je nás bylo okolo 20. Já si pravdu uproti 20. A to by je ne Jara Riana ličba. A jsou tež ľudia z okoliny byli, ze Skanec napríklad, alebo z Rakec, ale väčšina bie o to feriálno koza. A na koncu sme na dvore Šulského muzea v Stroži, šule Kola Augusta Kocora byli, a to by v opravde Jara Riana akcija.
0: To zima Lucian Kabelfürst jako motivator kiše skupinu po drohach serbskih impresio kovokovo malešec vjet. No a jasna, no je tuta tura tež nešto za vas, kotruž možete prostče hišč raz vodkolesovač tež, duž potom žan kviz tam ne buče, ale zasi v obladače. Vjeski kovokovo malešec. Ci minčine po bedl knavo som je utrobne džak za informácie knieže Kabelfürstom.

0: Mecca, wie ist denn das? Mecca.
1: Tu kuku, dženca rano, no hej, poľadám na časník, je krutko dožvečiš, a oči termometr je pokazal nimale 28 stopňu, máme lečo. A jeli vidíče jedno, kýž celý deň ze súdami tam a sem jezdí, to je vočo geračmic roko. Vún má doko voko ľute pastva vôco a šo druhé hač dole, nitko lečo. Dobre ranie, kneže Šmita?
0: Dobre ranie.
1: Kako sudo, da ste dženca rano ižo vozu?
0: A dženca ste nesem veľa činu ze svodu, to je, kaj si vidíš, to leža, malku spasaja so, a tam ste čorovšie nutskajo. Ale tún vodu, kde ste čorovšie nutskajo, tu môže pon ulinč, a pon hodve to čiste činene tým bohu. To je, kde sa také ľuďom šindu, to praja, to maja vodu, a kde sa také ze sruku zjedu, to rýchti taký filmio, a praja tú vodu ukepnem, dann brauche ich Chiste. Der CRT ziehst du Wodu mit Geiste.
1: Tja, leider, das Wajne sind, du Wodu ist deine Chance-Wutschini. Du hast ja von Doko Woko drüde die Decki. Zillene Schlicko.
0: Ja, ja, das ist doch tak daleko, da bin ich Huben, ja. Die Jatsam Dei, meine Sonne Dei, gute sind mit Chiste Salkus Dei. Ha, da ja, dem Wotsam Dei, dann. Ha, das ist von Korosche, dann nützt gar nicht gleich die Zeit, Puhe. Ja, ha, das ist bei der genützt Schimnisch. Ja, Kujde, džen, dvaj razaj, jedu, ladam kao vodešte nutskajo, a ti ste pon tako popolnú šijete, sa te nes hupili, trude pon jedna tam si nožky moja, a pona to čiste čin, a ti ste nutpšime, to risti čopojo. Ja sa studne čerstu vodu dvaj razaj, tým vodcam dám, to a to te treba ja.
1: Nitko je tak, my sme runie takle pouce švo, ja mám sandalete, žane nojice, som potvá pši ujkým palcu, zo še sú tla, te vuky ráno vôžne. Je to tak, zo to tým vôcam takle přes noc a narano dosáha, když one potom tú vôžnu trauku saja?
0: To nedosáve. To a ty sa šiedu, a te ceho vodu pič, to je nejata, to mačere lica maku s malom lokamaja, to sme jara suche mieli, a dojezd veľca, a zelek a nič zelené nie. A ty ste vám praja, ľudia, ach, ja rád, ty netrav zanú vodu voziť, to by deštika šim. Do deštika ja tež vodu stajím. To a to nedá sa ve. Muta tej pijemo.
1: A to za vodce tež pfači, netko je tak, zo maja pomerne krutký kožu. Kde dá sú one svoju tostu vomu, tak keď zdešte vy tú tostu vomu pričinili, to je za vyššie tež vážne, že som tak nepoča. Abo kak sa vodce z cíva poča přes jazyk, keš psík?
0: To neverím, ale ta voča voma, ta jo spít před čopotu a zemnotu. A ja také naleto všetci cíjam, predať se mode maja, to je jedna, ta som ten naroča, ty skrutky vomu, niekde to sú maja také 3 cm a to dostáve. To je sa niekde jednu voču čerstu cíjanu napasu stají do slunčka, ta sa tiež spali kaj človek. Ta upada, to je čiste čovane, kaj po človeka.
1: Dokaj šiule, na tuti pastve netko tak, zo tiež prevele kutka nimaja, to reka, zo ich upravdže ta voma tiež pred sluncom škita.
0: Aj, ja hľadam, zo te maja kutk, ale šužem to neindje.
1: Když jem praj človek, po dječi to nie odcele tak veľa po vás dječi, ale doroščené človek, to so praj má takhle na hocich dňach 2 do 3 litre v obdžin pič, keko da je to pola vôcu a potom môžete si to raz vúličiť tu na pasve ste nekak posta vôcu, druže má Gerard Schmidt ešte viac stádvu abo skupinu, keko da je nekak na dňin takhle voze.
0: Ja vozem na dňin 1000 do 4000 litre do mňa vozec. To ty záleží nieké rýosa, čerstvá pizza a to musíme tie všetci také milí trúde, také ako zimnejšie. Ja to také, kde sú 18 stopnenov za to vôcu, to je ideál a za mne tej.
1: Po takým vôcam so pši tým vedre, čopým vedre deredže, Džakovano Prudce, vôčeria Gerarda Schmidta, kneže Schmidto, vám ešte riane lečo a snáno tiež raz menšinku kutku a jednu malku kulku lodu. Vám ešte riane prúznine a Bože mi praje.
2: Dundas! Dundas! To je moja sobota!
3: To je moja sobota!
4: Po
2: takim so wo skut doma starać, tyś na przykład wo insekty stajcze, haj małkisz kliczki, tyś won nic prostcze do swunca, najlepiej nidzie we kutku dosredza, jeden kamien, abo niekajku hausu nuc, tak so muza tam przyzymić, a so tyś napić. A to bische ta najreńcza sada, kisz jeknis Schmidt praju przeco bojnki uredzić, szako tyś jeho żona, jemu tyś kujże dzień czerstwu szalbu staj. 4 Minuten do na 8:30. Dobre Ranje schimm.

0: Napo, was ist mich hier?
1: Serbski Rosvus. Bojestje. Studio Milan Greulich.
2: Noa Vukovanska straža ves Džiri meješ hez hojim prini mjesacu ves bužbe nježe sto zasađenju. Kajš zdjeli krajno radne zarijat budišinje, su to nježe ci zasađenja v obđen. Vo džencnišo je zdjerijanska straža, kotraš je nimalje 2 miliona euro pfačiva, strebnim korobnim autom s dobom kompletne vuotovana. Dalša Vukovanska straža ma hač do kletušeho lječa ve Zejicach nastač. Za nju ce v okres 1,4 miliona euro vudač. Suchota v Horni Vužice vuskutkuje so tešna reki. Pegle, šprevje, nise a čorneho halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými datami, zdjeli krajny zarjad za vopsvet a geologiju. V čornom halštrove pokazuje pegel v Novej Vudce tu kvilu jenož 26 cm vode. Dešč za švrtňo napjatu situáciu v rekach voložiu neje. V Horni Vužice je ličba bezdžilnych znova přibierała. Jako příčinu menuje Budyska agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z druha 30. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bieve regionie Budyskej agentúry niedže 20 tisíc ľudí bezdživa, štože niedže 364 v júniu. Kvota bezdživnosti vosta ze 7,4% na samsnym nivoje kaj šloni v tutom času. Miesto Vojarece svojich vobydlerijov vo džensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišćanych vopinjov informuje. Kajž mieščanský zariad zželi, sú prini tak menovaný newsletter za nimele 20 tisíc domiacnosť, čo přijotovali. Na informacijskim letaku, kotre šteknú kojždej domiacnosť či do listového kaščika, rozimuja ve přichodže mes druhým téme kajž tvarský stav při novomieščanským forume, nové elektrobuse abo rajkaniščo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je si čera niedže 20 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdjeli organizátor kovo jezbe Lucian Kolfürst, bychu mez nimi v obdielnice mezinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 km doji čarje z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mez druhým při dome založeria domovina Arnošta Barta v Klukščanskej cirkvi, kdež zaspievachu z Romane Kirluš a v Šulskim muzeju v Stroži. To bych upovězče, když namakáče tež na naše internetové strony a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanje zväčša pomočeno, vo sebe poponju, tež švijele abo nevedra, 20 do 5 a 20 stopňov zmijeme.
0: Na počasu ničo nestava, dobru jezbu do čencnišeho ranja.
1: Serbski rozvoz.
0: Pod Višninu Seđi. Gat Štefan, Štefan Gat.

0: 5 minutin po na po vosenich jadrenca. Pripudňu za so rika, šo jedne, što so stava sydnič so pšet v obrazoku, abo tež televíza obulatko ladač. Što pak vás tam očakuje, moderáciu Matun Kročbog na Korenkova. Nech ne dom sama za vusevanie vábi, hoca ta voda dovol, na stukvilu zabira, je to tež téma ve vulatku?
1: No, sme so raz ve domi z nej rozladovali za rianmi, blečkami k vočerstvinju, a to celé pod motom, čo la vodali nie so nič, když môže paradís tak blízky byť. Honia a Vúžica však skýči mnoho možnosť, čo všetnému dne vúčeknúť. Všikvadaj ve aktuálnym vúdaču predstavíme.
0: A přitom nedom v osobitosti v našem regióne blíže zeznajče, što štež v občelnice feriálneho kóza Sapsko instituta Tukvilu činia Hichtla je vúľadko tež vopetavo.
1: Haj, v osobie dve v občelníku převodžachme a to z dobrej příčiny. Vobaj sa hižo na zajšvim kurzu pre dvima letomaj v obdžilištaj a tuž chcuchme vedieť, hač a kak staj so rečne dále vývoj. No a pri vospätnym v obdžiliniu na feriálnym kurzu Serbského instituta na svieso s dobom zajmuje, hač so hižo serbské přečestvo pletu. Poladajče sami.
0: Hej, moda generácia, kýž so vyprosí nach dále kubuje, kýž druhé ľudia zezná je dosť, že nicht und tverdži som vodina pilna a vudrejna nie, ale tež tutomu tverdženiu v aktuálnym vúdaču znapšečiviče.
1: Predstajme ženu a muži, kýž zváža sa na samostatnosť na vedenie firmy. Remeslo má zvoty základ, na tým sa zavište veľa zmenivo nie, hač runiš tujšto modine račo studuje, hač do ručného dživa a remesla investovač. Čohla pak so vúdani, najebač pošitkovného trenda, tu ve regióne vastač, se remeslo přisvojič, snač ve domiacem zavode tež zamovitosť pšeuzač, abo so samo ze samostatnič, co moči předu začelio nám to přeradža.
0: A je přeradič, chcete to runia štupopravom za kulisami vúľadka dživa.
1: Vizor skvádnostne našeho peča 20-letného vobstača so tiež tým vinujeme, ký so vo poriadne vúsevanie staraja a nás voprodže celú túto dobu hižo převodžia. Nezrozumio s časami ani svočka, dokýž vizor serbste nemôža.
0: A kajke menenie tuta krú k vúsevaniu má, tiež to zoniče dženca pri podňu 12 v vašej MDR televízii. Vosomíčinu po na po 8.

Taki wuljet, taki dovol, nahaj to pelnja, potom vizo tež fotoaparat, lepe pravine netko, je to šmorat, kodiš pon to maš, 1500 voprasov, horeka, diš domoj přijedžiš, no aj sa snano jeden tež vodpanje za nas, za serbski rozvoz, za našu dovolubu, aj pšelatku, potom možeče nam tute v obraze rade svač, medla tež od vašeho hoborského lodu, kišče se pši nikakim jezoru popšeli. Dobro, ani přije srbský rozvoz přes čet, co to najlepě činí, v osomínčinu, dovozte mich. Silne sim, doktor Taste, rade vidžane tež na srbských věstných svědženiach a tež svůjbných zariadovaniach.

So, Jensa Nitko, najpredras neposmiwa, tež rybarjo napšikvat, bychu so přes dalši dešč veselili, a tež čomarjo, tež bola dame na vobjo, tam je vodžizna mocnie spadovala na 3,5 centimetru maximálne, no hajdešte runie steče za kuchinským blidom, to je nekak hačke koleniu, a budeš vupovožiče vaš cautove noša, tu je nekak 20 centimetru dovi to dvojce si razpošče, haj nablido a přidajče 3 cm viac vode, tam nie je to rekazo nemoža, potom tam celé jednore za so čome jezdžič, jenojš při vosebitých situáciách došli z cíva. Hevak je normálna vysokosť vodžizne 1,60 m. No vidíte to, nímale viac hač meter vode poprachuje, po takým voní so nadžije na

0: jednak šmečenú bôse mi hižojem.
1: Voči, co dženca ráno rieči. A to čítame v nojnách.
2: Nazonenia zvojenia v milinovom skvádže nedávno Budišinie bychu za fachovcov nesmierne vážne a zajímavé, o tom písaja Sakske noviny po rozmove s expertu z Berlína. On by extra do Budišina přijel, zo by si hašenské dživa vobladal a v oborníku tu poradžoval. A meni zo sú šo pravie činili. Také vojenie sú na zbožo jara riedke, tuž budže tutun pát, zavestče v přichodže tež téma při vukubvaniu v oborníku po Cevinjemskej. V Vojarecach jezdža miest niko tri tydženje nové elektriske busy. Vobchadný závod je chytro spokojom, písa Lausitzer Rundschau. Na 200 kilometrov sú tute busy 6 štokvadne maja, kojiž tydžen popuču. Totež chytro pomá při tu kvílnych vysokých pváčiznách sa diesel, kýž však vobchadným šedl začam šie kalkulácie skepsaja. Zo bychu elektriske busy tak efektívne, kajž možno jezdžili, sú vulky džil amplo v Vojarecach tak přestajili, zo maja busy pred co zelenú žomu. Jenož s klímovými přípravami nových busov maja tu chvíľu ešte trošku čeže.
0: A když hľadáme v oproče na dživo vohňových voborníkov, maja šo viace, hač extrémne haj zasadenia převíneč. Kajž napríklad je Milan Rune Ričau vo tutem vohenju tu v Budešinje, dženca noce napríklad, abo Čaravičo, tam extrémne vedrove kapriole, kýž miachu v Sakske Švíce převíneč. No, nie je šo celé tak lohko, kaj si to predstajme. Dimenčenie dobydlik na dživeč.
3: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: to je hudba za rajnšiu popgymnastiku. A kato reka menšinu pobydl knadževič.
1: NDR Sakska, serbský rozvoz. Šport.
0: S Janom Rehoriom, do poranie Janu.
2: Karavana dumpošportovcu je svoje stane a svoje vubedžovanskú čaru dženca a judce horkach natvariva. Programovej dypkaj dženca sobotu rikate od popodňu 4 techniske přeprovovanie dumporov a od večera 6 prinie kvalifikacijske bihy. Programové dypky judce nedželu jednačich dalšie kvalifikacijske bihy na pol 2-4 bivo nímske dumporové mištorstvo a na po 4 vubedžovanie s Liliputami. Aktuálne stavu celkovnom hodnočeniu prine miestno Filip Král Rožant 2,5 dypkov, druhé miestno Markus Donat Bačon 0,5 dypkov a cieče miestno Paul Domš Zejce 8,40 dypkov. Přijotovanské koparské ry nedželu raje sa v Kroščicach dvojce od jednačich reka druhé mústvo SJ Kroščice prečo druhému mústvu natvára nímske Bazlice a od 2 v rajných plánach serbský derby SJ Kroščice SJ Nebelčice. Zadkula Bičtura pozastanie ponželu v lesnej kupieli v Kulovie, zetkanie večer na po 6 start po hodine pozdišo.

se do mečinu po napočevičiche. Ja chcu vám rade raz našu vobrazovku poskvasť, s kotrej ščítame nauše informácie, pokývy, servis, napríklad tiež gratulácie. A to máme my horeka, celoreka, tiež jednotejku najnic převúzku, šlebertku, kdež so tiež aktuálky jevia a najhústčišo, kde sú jara vážne, potom bieža ve červeným písme přes vobrazovku a tak neke přinže tež například informácia vedroveje svúžby, kýž tež zaso pokaza na možné silné dešče v biehu džencnišeho dňa. A kak môže to vynč, to sme čera tež svišeli a dženca ráno vo sebe tež vo tým soriče v povesťach v Zakskej Švíce, tam blízko Rátena, kdež je tež celý čvak skvonine so sypnil, jeden muž je tam nažel voživienie přišol, maja tam viacere češke nezboža alebo znezbožených ľudí, viacerých tiež lohkých a netko ráno sú tam započeli rúmovač. Najprv tiež ládač, že je kotrý štom padnil a to tam praj policajský ričník, zo je tajkam tak mienovaná cela, po takým najmilcelým malkým menším čvaku je so tuté nevedro sypvo, je tojšto štomu povalivo, tak so je tam jeden človek tak jara so zeškodil, so je voživienie. Prišiel po takým netko ráno, tam namiestne šitko rúmuja asi tiež plán činia, kak má to tam v prichodných dňach odbiežeč. Čivič minčinou po napočivičiče.

0: Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen-App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžák. A do dňa startuje s vami Diana Fritschitz-Krimichová.
2: Dojedeme zhromadne na smír do poudňo. Dobré ranie, dobrú jezbu do dženstnýšeho rania. Hačenia ja nevidžu, dež pak máte za nás informácie. Potom šízev česo přes 0591-7300 abo tiež přes náš čet.
1: NDR Sachska. Srpski rozhlas.

0: 100 let pozdzišo je so kamienie česa Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúlke kamienie bieše. Tyž s elementom voda hodži so hudžič. Tak je nastav tak menovaný hydraulofón, kýž vúpada kešteka píščovka. Z džirkou beží voda a když tu te zadžeržíš, nastanú riane melodie. To pak je kytro pancata vecka. Zavisče so tyž polava z doma. Nekotre škúli hišče neodkryté instrumenty kovaja.
1: Crescendo. Hudba krótko a svodko.

0: Čas sa čmiču no do napu. Džesaček je dyš šnitkové ličným času pri takých vo sebi hococh temperatúrach do pedala stúpaš, no to sa spíšne púriš, ale to nie je zceva zlie, dyš se ze svieči skupinu popúču, potom sa šice púria a je jenoš ešte po tak zlie. Serbské impresie. Rikaše čerauše zromadne do pedalu teptanie. Luciano Kubica, lípe prajne Kaulfürsto, vodajte božu. Luciano Kaulfürsto, dokaj da ste si dojeli.
1: Musme džen sa riara, riara, rianu túru mieli, kotra še viedva přes Brizinku, džiš je Arnošt Bart, prini predseda domovine bydliu, a ľudia sa mieli miestem tež ešte stajne doplniť jeden kviz, napríklad, že je sa Arnošt Bart narodil, što je on činil dobro za Serbu, domovinu zaujet, aby je předseda. No? A Jara Nujace by za mě, že jsme v Klukšu, v církvi zpěvali Laudate omisientis. A církone je nás bylo okolo 20. Já si pravdu uproti 20. A to by je na jara riana ličba. A jsou tež ľudia z okoliny byli, ze Skanec napríklad, alebo z Rakec, ale väčšina bie o to feriáno koza. A na koncu sme na dvore Šulského muzea ve Struži, šule Kola Augusta Kocora byli, a to by opravde jara riana akcia.

0: na poučce začneš.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Milan Grojlich.
2: Nowa Vukovanská stráža ve Zdžíri mieše svojim prvním miesacu ve službie niedže 100 zasadženiov. Kež zdžili krajnoradný zariad v Budišinie, sú to niedže 3 zasadženia v obdžin. Vo džensnišo je Zdžirianská stráža, kotraši nimalie 2 milióna euro pváčiva, strebným korobným autom s dobom kompletne vuhotovaná. Dalša Vukovanská stráža má hač do klietušeho lieča ve Zejicach nastač. Za ňu chce v okres 1,4 milióna euro vúdač. Suchota v Horní Vúžice v úskutku je sotež na rieky. Pegle Šprevie, Nise a Čorného Halštrova leža zväčša jasne pod zvučenými dátami z džili krajne zariaca v obsvet a geológiu. V Čornom Halštrove pokazuje pegel v Novej Vúce tu kvílu jenož 26 cm vode. Dešč za švrtňo na piatú situáciu v riekach voložil neje. V Horní Vúžice je ličba bezdžilných znova přibierala. Jako příčinu menuje Budiska agentúra za dživo junu kunc šulského a vukubvanského lieta a z 20. júni jako typický termín za vupovedženia. V júliu bie v regióne Budiske agentúry niedže 23 tisac ľudí bezdživa, štož je niedže 360 viac hač v júniu. Kvota bezdžilnosť je vosta ze 7,4% na samsným nivou, kaj šloni tutým času. Miesto Vojarec se svojich vobydlerjov od čensnišeho 1. augusta tež s pomocou čišťaných vopinov informuje. Kaž mieščanský zariad zdžili sú prvý tak menovaný newsletter zanímale 23 tisac do miacnosti spriotovali. Na informacijském letaku, ktoré šteknú každý do miacnosti do listového kaščika, rozimuja v přichodžeme s druhým téme kaž tvarský stav pri novomieščanským fórume, nové elektrobuse abo rajkanišťo v parku starého miesta. Serbske impresie vokovo Malešec je se čera niedže 23 ľudí na kolesu odkrivo. Kajž zdžili organizátorkovo jezbe Lucian Kalfürst, pechu mez nimi v obdielnice Mezinárodného lietného kurza serbštiny. Na 12 kilometrov do Večárie z Malešec přes Brezinku do Strože pobychu mez druhým ši domie založeria domovine Arnošta Barta v Klukšanskej cirkvi, kdež zaspievachu zromadne Kirluš a v Šulskym muzeju v Stroži. To bych upovězt, že když navakače tež na naši internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čeca v ostaně zvětša pomročeno, v osobě poponiu změjeme tež švíle abo nevědra 23 do 5 a 23 stopňů.
3: Dobrou jezbu do dopoudňa bez hačenju.
1: Serbský rozvoz.